0: kaštika položić pšikro hore, za nebe slyšal, když klinka a žri, to je tež raz rejne vo sebe v dovolnovem a prozninskim času. A štojš je z vas na nove Vužiske jezorine popuču, šako so to hodži, chce kolesovač, so kupač, so vukodžovač, abo prostě vulat nad jezorami na sebe skutkovač dać a so vodčerstvič. Mjestem šak moža so hostčo v jezorinje nedom po peč jezorach hýbač, ki su ze sobu zjazane, ale to ne rjane obraz je přeco častišo kažene. Stajnje častišo dobja zamovite zjazky a komune škode vandalizma na vuladnišćach napšikvat abo na vodpočnišćach v Vužiske jezorinje vod stronič. Janek Voča je o tem rozpravjal a slyšal.
1: Pomorane škitne hity, namocne obškodžene parkovanske automaty, zvovolnje skoncovane mostčiki abo samo zapalerstvo ve zjavnych nuznikach. To tu kvilu na vuladnišćach a vodpočnišćach ve Vužiske jezorinje přibera. Tele nerejane obrazy jenož turistov a hostčine odtrašeja. Dre zamovite turistiske zvjazki a komune, tajke škode zvječa nedom odstronja, zo njebe rejane idyliski obraz vo dovolovej končine ve Vužice čerpev. Rune topak plači dale a viac penies, kotrž moli zahinajše naprave vuživač, kajž porenčič naš region a jun dale vuvivač a hostčom povabniši sčinič. Dovolove a turistiske končine však su žive z dobreho začišća rejaneho obraza. Štuj se hošči přivabić, treba ladane připrave a vjestu v okolinu. Vandalizm pak imidži regiona škodži. Tu iš mieli zamoviće a z respektom s tym vopkađeć, štož bu z a ve Vužiske jezorinje za nas šeh natvarjene, to rika za hostči runje tak kaž za domorodnych. Najviace ľudži však zamoviće ze svoje v okolinu vopkađa. Tych pak, kiž vuladnišća abo odpočnišća, čeho dla tyž přeco, koncuja, mieli konsekventne usledžić a pokostać. Zjavne mestna nesu žaden bezprovniski rum. Na koncu však slušia tajke mestna nam všem a všice za ich bezporočný stav sobu plačime. Rune tohodla, mili všice zájim na tem mieč je zakovač, zo nebe riane a idyliski obraz vo Vužiskej jezorine kažene byl.
0: Janek Voča je rozmyslował o vandalizmie, kotrož turistické zvjazky ve Vužiskej jezorine tu kvílu podčežuje. Česač menšinou do napo šestřich, Daniela Hazec zpívá na drohu Lada Rade.

posomičenu do napu šestřeche. Ja bym mać še tež iž raz z Božom mili, zosče nekakú pokladnú informáciu namakali, například na hornej Wubi, když še tam staré věce vurumvali, abo ve travinku, abo niče drôdže tež. Drôdže však se to stane, zo namakáš nekakú kšinju, abo nekaký list, abo nekaké staré obraze. Tak je so švo nedávno, netko před krótkým, ve Lessingovém muzeu ve Kamincu, tamnějším sobudživačerjam, jako jsou tam započeli mnohaj ve Lessingovém muzeu přetvarič. Tam jsou namakali vrselivitu blešu, kotraž běše tam skovaná, to ve Sčinje. Tuta bleša běše z leta 1906 a 1970. Bo takým hiště nic celé tak staré, ale nedživajce toho měš dobrý dolad měnujce do NDR-sko časa. Cio mužojo, já si myslím, zoběru to murerjo, když jsou tam napisali to, što jsou tam činili. Například, zo maja tam okno zamurjovač a tež jedne staré durie, maja tam haj vuređič albo tež vuměnič, tak zoso za Solesingové muzeje tež porinči. A jsou dalše věci ještě připisali a mnitko jsou si tam list přečítali, číkociš jsou jen namakali a praja to běše krásny dolad do dživa tedyšeho NDR-skeho časa. No lapeče, poladajče snano tyž raz do skovanych rožků pola vás doma snano tyž tu a tam namakače tajku vosebitu blešu s vosebitymi informacjemi peč menšinu do napu šestřeche.

6 Čechije. Zajímavé je, tež druhým ľuďom raz při dźěle, tež přiladovač, tež při dźěle, kotrež neje cíle, tak no aj šedně, například kovary. A to si mohla tež jižo nekotrhe ráze tež doživit, čo to netreba docela tak daleko hič minúce susodžicom. Susodžice maja cí konia, tam přijedže potom pravidelně tež mode kova. A kak to potom votrukiče, kak tam ze skonjemi vopkača, tak i mi tež raz spovedal, no aj zo je to, no, vězo vúžadac, když přijde od jednoho dvora na druhý a potom přeco tež na druhé skočo zetka a trichy. No aj, ale nekak mamo de muž tež pravú ručku, tež haj, prave gestiky a mimiky, kaž potom se s najstaršimi konjemi dvora abo tež se s najmúčimi vopkača a kak potom to jemu tež votruki, že no haj, když ma potom tam šelaký grad, kotrž zasadžuje a kotrž môže si tak rec tež přilepič za haj, vulky kabatky si dokoľa vokoľa potom spasa. Potak im, když mače tež vyraz možnosť si to vobladač, to rad ľubie činče, a snano sú to tež sovoto postarali zo so konjam derieže, šice jechario a skakario, kotrž dojedu si kunstyčenia do Bošec, od Jucišo, hač do nedžele zmeja tam minúce 19. vulky budeský jechanský turnír. No a ja tajký človek, kotrž so potom vo skočata a konie stara, napríklad sú tež skutní lekario a pomocnice a zavisče zmeja tam tež na miest. Nie to już to ludzi, kiedyś potem za prawą ladaja. Po takim poladajcie nie to jedno już turnier za fachucu, ale maja tam też to już to za cywu swój bus przygotowany, po takim też za ponie a rajkanskie poskitki za najmniejszych, po takim nie budzie so wam tam wostudzić. Czasacz mięczyną po 6. Mirczyn Wetzlich spiewa Puj, daj mi ruch.

0: ich spodźe moj.
1: Wieder, wiedermost a wunamakanki.
2: Před 10 letami juliju 2016 buza šmoratko Ra Pokémon Go ozvěna. A tuta bu hoborský úspěch. Žila je jace hač 100 milionů ľudí po celém světě měsačně z nej za Pokémonami honivo a ty žence hiště ju miliony ľudí šedne raje. Na šmoratku jim karta pokazuje, že jich v okolině namakaja Pokémony. Když naměstne su, svoju v okolinu z kameru šmoratka skenuja a Ra potom figuru na obrazovce do v okoliny projiciruje, zo bychu ju popadnili. Ra je samo na sebi darmotná, tola s penězami může si šelke lepší nekupič. A tak abo znak, vězo tyž se svojimi datami za ňu pvačíš. Závod na Jentik je Ru Wuju a byl 10 let tojšto dátu od uživarju a rajoku zezbíral. Je Pokémony na karče rozdělil a s tým voblivoval, doka ľudže du. A na tutych postajených miestnach je po celém svieče od šmoratkov v obrazy a videa v okolíne romadžil. Přírodže, na usách, miestach, vonka, runie, takéž nucka z javných tvárenách. S tutými dátami je závod potom v zajšvých letách rumnostnú kumšnú inteligencu trénoval. Loni meješe na Jentik potom došť dátov. Je Ru na další závod předal a so netkovo dále vujíče a zvičnenie svojeje rumnostnéje kumšnéje inteligence stará. Tuta hodži so mjenujce za navigáciu cíle bez satelitov. Když dostane kumštna inteligenca v obraz kamery, zvěští nedom dokladnú pozíciu kamery na svieče a dalšiu navigáciu zmožňa. Samo jeli nimáš žaden zvisk GPS-e abo druhým navigácijským systémam. Tak má so samostatná navigácia roboterov a trutov zmožňač. Napríklad zoby trut svoj puč namakal, když doby paket roznošovač. Abo cíl trechič. Závod na Jentik mienujce tež s vojskom USA a tvárcom vojarských trutov romadže dživa. Zo bychu truty tež potom svoje opory cíle odsamo najšli, když nepřečel satelity blokuje. A to z kumštnej inteligencu, kotraž bu trénovaná s datami, kotre sú dječi, modostní a doroščení z Ru Pokémon Go zbírali.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
3: No hej, tajka, vosibita navigácia. Ja mi by hižo tajka dosała rano ke kłodziaki, do kupele abo k auče. 4 mięciny do cywliki na sotą.
4: Zromadnie sme młodzi, zromadnie sme starsi, tu je sam sny puć nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś nank,

0: Lube dźěći, dundak je kaž slubjene prózdninske lěwo we wodu w Hendrichecach wopytał. Jakub a Alena přeradźitaj wam swoje dožiwjenja.
1: Also musmo wile kupać boli, on smo te neke challenges činili.
2: Namo, da se mo šelake naroki na dnju jako skupina gomadža, kiž mo pan zmištkovač. Ma smo činili ma taki lesne bje, to ma smo Da byli jen bydl kilometra, bo kojno hata běhač a přitom střela kor zadživky překočíč, pomáč jako skupina, je sit-up střinč.
0: Zopak nesu ve vodu Hendrichecach jenom športovali, ale tež jara kreativní byli, su si například barbu z přírody sami nadživali a tu ještě viac, slyšiče sobotu na podživečích.

wučasne wóżne měnjate, ale njedźiwajce toho tež dosć miłe wiedro we nocach, tež dosć čopwe noty, wuwabi wězo. Prenje lesne płody, ja rěču wo rybach. Na prawach jsem namakała noka wulke te běchu, nekak 2-3 cm, až to je si grymich jec mači přemysliwa, ach jaše je přes noc stěho ostać, zot las na nohišče narostuna a potom je mě koza lízva na přichodne dżeńsem si tam hišč raz dojšła na miestnosć, no aż to mużu rec prawaki bichu fuk. Ja nie wiem, hacze si to nikotru szkuli tam hižo zižrał od lesnego skotu, albo hacze tam nichtun hižo popuczu ze skorbikom był, a šitko odzbierał po takim nic dołho čakac na notla hižo raz išče do lesa si dojnč. Sido menšinou posedemich dobranie přije serbski rozvoz. Šako máš tež išče rybe pola neto Lidla abo Aldia, na ale pa tě nie jsou tak spomožné, tež nic tak svodné, to

4 minuty do na po 8 je, maće by auto doma, abo do biol so lepe prašeć, kelko auto maće drje doma. Statistikario su nitko w oprođe te šitko zličili, kelko auto je přizjevjenych na přikład we okresu Budyšin. A tam je im napadnilo, so su čiki su we okresu Budyšin doma, čiki šmaja najwiace auto přizjevjenych. Mienujce na 10, haj w obydlerio su nali čili 626 auto přizjevjenych. No haj to je we statistice jara, jara wysoka ličba. To přetrichi jenoš išče w okres we Rudnych Horinach, a tež we Vogtlandže, potekim we Cywoniemskej přeladže, ste Cylhoryka Rudne Horine, potom Vogtlandska, a potom nydom w okres Budyšin, a potem tež w okres Zoloc. Potekim, no haj, Když se na kraju žive, potom šako tež trebaš nikajku korytku, kotraz če od A do B voze tajkoho pravoho šofera, to si neskýre či najmenší, abo najmenje, môža si popšeč cimenčine do napo, vosemiche.

0: Dümenčinje podsebiliki na vosom dobranje přeje serbski rozvoz. Se tekst načitač, abo se tekst naposkač. Šelake variante dre mače, když chceče se knihi kupić, a potom ti ište přečitač, abo se knihi naposkač. Svuchore například. A to my máme tež viacere svuchore za vas přijotovane například, reka jedna Olja a je stavizna. Tuta je dodom deska a potajna Olja je ze svojej mačeriju ze svojne čekny dobjała namaka we Łužice pomoc, hospodu a nu přečelku Linku, tak ona reka, a z niej poda so Olja na dodom dej.
1: Jsem tola prajwa, że wostanemy raczej doma.
2: Spodziwne zwuki. Stu tam je?
3: Majczena.
2: Stu se? Pokaż so.
1: Linka, tu Sherry. Spyszne. Czeknemy.
4: No, możemy raz tych tu obim pać. Ja to ja cenię utraju.
2: Ladaj taj tola, wone psinu bliże. To su przewidne dzieci. I so bojć nie trebamy. Studasz cze? A čedla se nam pokazače.
0: Maja, kakje duchy to sukiš z tej holce, zis, abo ve rozpadane kišce nadejšvoj, a kak so stavizna skunči, to slyšiče ve našej svucharie Olja a je stavizna na našej internetovej stronje ve app MDR Serbia a tiež ve autotece ARD Sounds. Šutit nám môžeče se ju delišťanč

0: Šmičinu do 8.
1: Nábožne słowo.
0: Mađenca Cecilia Zelnakowa ze Spančic Skukowa.
2: Lube Božo, prošu Če, převodžejtež dženca mě. Spravne cu so pracovač, nic maličko šte sfalšovač. Byl než drude Češko je, luboš prinja kaznja je. Bez dověry tež ve svojbě, pounošť z Boža nimodže. Spošť mile moc a krutu volu, cu přinošovať spravne k zbožu. Nedodňu přec čeho dla, sem potrechena rune ja, když podamo so pracuju a ve mni pytam vinušu. Bo však dodna duše vidí, nevěrnošť a namoc hýdži. Človek myslí, sam sem kněz, to nie je puč náš do nebes. Tak votrania do večera, nech zbožo tebe převodža. A když dojnty češke sú, dopom so na modlitvu. Čak a svava tebi sluša, nech spiva spochy moja duša. Přetož radovač so smím přes miru, vidžo začuvajo Božu stvobu. Tuž s Bohom dženic počinám, vidžo nichtu nie sam. Vun šitkým blízko zvostava, mám doveru, to dosaha.
3: To praje Cecilia Zelnakowa ze Spančic Skukowa, ve nadawku a zamovitosti tam dnišeje faskije vikarije.

0: Filomelos. Dyrtam dejstwa małeje drozny.
1: Ach, nasz Filomelos wupada dźensa niekak zažuwany a mućny. Wundre neje cyłu noc spał.
2: A to ta netrichi. Jsem fit kaž tofe. Jsem jenujci jeszcze raz dla toho spania przemyslował. To je mi tola przeszkola w leću spać. Dla toho, kiedźbu. Lične spo žan vokomik. Jenož zimski spo je. Šik.
1: Ty pak, dženca, zaso ze super ideju do dnia startuješ.
2: Ja sem tež zupo. Tak zupo, kajž ideja zimského spara. Predstaj si tola, mesto to, zo veliču spíš. Ty še vonka rinje a môžeš lot jesť a si svunčko na brjušk svičiť dač, no to spíš račo v zime.
1: Ty necháš veliču z cíla spáč a za to cíľu zimu?
2: Bingo! Potom sem po zimě uspane a fit za lečo. Nebych žaden vulit na jezo skomčil a žaden vesny svedžen.
1: Najprve z cíla nic spáč a potom še vele, to je nestrove.
2: Ach, to vím olej. Žuky a ježiky tež v zimě spia. Zakula so do niška, zabavia so hač nad ušimi a potom...
1: Filomeloso, lepe je, tyž kujže džen spíš, v leču a v zimě. Šo druhé je nestrove a skročí tvoje živenčko. Tyž převele spíš a tež tyž přemáho spíš.
2: Ja ta se nedám plem plem. Nespíš, nebudeš stary, spíš celú zimu, tyž nebudeš starší. To nie je vo sebe jara klevo.
1: Ale krúty rytmus je přeco strouší.
2: Rytmus, rytmus, rytmus. Môj rytmus je veličo šo užívač v zimě spáč. To bychom mohli šice činič. To je menujce dere za náš vopsvět. Lichtu netreba tepič, svicu zasvičič. Víš ty, kelko by jen to lutoval. V zimě to ste poslyšča jenož spáč.
1: Aha, na, se mučne. Ne se ja se do spau, što?
2: Větri. Treba jenož mini krutku, že všestavku. Potom šedža žuha hač do zime. Ten špink bude krásny, jenož so na mechkušky. Zaučk prasnič, a so zakulič, nekak takle.
1: Filomeloso? Na huch, na to pak je netko voproče spiešne švo. Ale vězo, to je jenož mini krutka přestavka.

0: Dźensa dźemy do lěsa, je to spěju ze zdźěćacoho cyklusa Metelčka ze spěra Marki Krawcec. A hudźbu je komponowała Mahata Cyżec-Korinkowa. To smy my narawali z Bettinu, Manuelu, Kerstin, Danielom a Christianu a dalšimi šulerjemi Ralbičanskeje Wyšeje šule. A to we koniecach tam nažoli a štuje gitarurau Günther Schwentek.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Wohin bateriowym skwadze Budyszynie jest haszany. Kajż rzecznik policji z dzieli, so wotrania rumuje. Ludzie Budyszynie pak mieli dale w okna a durien zaurenny miecz, mimo toho nie smiedza klimowe przyprawy bieżeć. Wobedlerio su tež namoveni, so ne bichu doło vonka přebyvali. Jedo temačizny nesu bojece dotaj zvěstčili. Tež 42 wobedlerio, kotrž bichu vojenja dla evakuovali, nesmeča hišče ročo do svojich bydlenju, tak rečnik. 4 morske kontejnery bateriovaho skvadišča při šlíbenovom parkovanišču bichu so v útoru popodňu z dotaj neznatije příčiny zapalili. Připrava služi tomu, kabvanja milinu vrunač. Přihoty za konstyčenský Vitaj Festival Miłoczanskej Skale z Bony Paru Beža. Pomocnice su hižo stane a jeviště natvarili a v obsvětlenie za puče a videové projekcie testovali. Kajž vône organizátor Daniel Hefner rekne, očakuje viac hač 400 vopytovarjů, delko Beloni. Festival započne so júce s dvůrečným vědženjom po skále. Hudźbu Walburgi Wałdźic a Isabelle Kauduńskeje a serbskými filmami a rozmowami vonich. Nimo mnohich dźěłarničkow běhu dnja poskića so sobotu wečor koncerty Berlinskeje drohi skupiny Janka Hanka a wot Jake Schwarz. Při Berwotskim jezoru zahaji so dźensa 5. Break the Rules Festival. Organizatorojo wočakuja viac hač 18 tisac hosći. Hač do soboty wustupuje na 5 jewišćach viac hač 70 wumjowcu, mjez nimi Jesus, Capital Bra, Nelix, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festiwala při Białockim jezoru so koło wokół klitnoho wopkat z dźěla zašleha. Wopjestki su wupisane. Přibrjo za kupanje, puč při klitnanskim šibrjowu, kajž tež parkovanišća za wopytowarju přistawa, pak wostanu dale přistupne. Wo wistotu na festiwalu postarati so nimo security teama, tež policja a DRK zběvuje wody. Dźensa započnu so na B6 a 9.10 mjez strožu a wulkimi zdarami twarske dźiła. Kajž krajne zahradnistwo za nadrožny twar a wopkat dźili, dostanje zwiazkowa droha na 1,4 kilometrach nowu asfaltovu worštu. Za čas twarskich dźiłow hač dosrič augusta dobi so B6 a 9.10 zaurič. Wopjestka wiedzie przez Hitk, Rożant a Kulu. Do runia dźensa započnu so na S100 a 9 mjez Zuborničku a Dubom twarske dźiła, z kotrymiž so przekodaj pod statne drohu miniti. Statna droha so hač dosrič augusta zašleha. Hižo čera su so twarske dźiła na vonie drozy w Dobranecach na dwiemaj blakomaj hodziju a mjez Češkecami a Běčicami započeli. Tam može k nakwinnym hačenjam dojnč. Na serbskim blidžo čera Drježdanach je so 12 vobdženikov mjez drujim v obasniku Jakubje Barče Čišinskim rozmovjavo a v obširtach na jeho 170. narodninu. Tutu sobotu vuotuja serbsce spisovačelje o Budušinje na čest Čišinského literárne čitanje z poeziju na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši Němsce a Slovjansce poeča. Stajne serbske blido skačuje so Drježdanach mjestem 5 let, kožde druhý mjesec k volnej serbske besadže. To bych upovestče, kotrož namakače tež na naši internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijeme viac mročelu, hač svunca. Tu Budyšinje je so hižo deščovalo, tak ma tež bihu dňa všetce zase raz s švielemi dále hič. Žive z Libro stupa dženca na 21 stopňu. Tež juce zmieme svunco a tuž do mročelu, tež juce máme zase s švielemi ličič. Temperatura v ostanje mjez 20-23 stopnjami. Sobotu potom zmijeme dosć a nadosć svunca při 9-23 stopnjach, tež nedźelu sa temperatura vulce nje zmieni, to pak očakuje nas tež švijele a nevedro.
0: na pućach so ničo nehači, netyka. Dobro jest bude dżęcisza rania.
1: Serbski rozwóz.
0: Dundam rad, Ralf Bumibursi. Dundam rad,

Redne oko gnuša doživjenja w dowolu albo teke doma, w našej domowni, šo to su impresje, na kateréž mježašo se jaseliš? Stwartk ga přecej stoje take impresje na našom programje, wiecie wam net ulicujom, do tego cu wam redne ženže, což ja som Anja Kochojt-Schwarcowa, a wiele wjasole při słuchaniu.